0: Poslouchali jste hořce komickou operu romantického italského skladatele Gaetana Donizettiho v tomto obsazení. Don Pasquale, letitý starý mládenec, bas Fernando Corena. Doktor Malatesta, bariton Tom Krause. Ernesto, synovec Dona Pasquala, tenor Juan Onsina. Norina, mladá vdova, soprán Graciela Schutti. Notář, bas Angelo Mercurioli. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídil István Kertész.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur si dále poslechněte Pièce en concert, koncertní kus, Françoise Couperina v úpravě pro violončelo a smyčcové kvarteto z cyklu Concert Royal, tedy Královské koncerty z roku 1722. Skladba má části Preludium Siciliana, francouzsky Sicilien, La Tromba, Nářek a Ďáblův popěvek. Hrají Gian Wang na violončelo a soubor Kamerata Salzburg.

úpravě pro violončelo a smyčcové kvarteto v podání čínského čelisty Jiana Wanga a souboru Kamerata Salzburg. Dále si poslechneme třetí symfonii D-dur France Schuberta Deutschův seznam 200. Hraje Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumana.

Poslouchali jste Schubertovu třetí symfonii D-dur, Deutschův seznam 200. Hrála Česká filharmonie zařízení Václava Neumanna. Dále si na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur poslechneme píseň pro soprán a klavír Lorelei Ference Lista, zkomponovanou na slavný Haydnův básnický text. Zpívá Diana Damrau, na klavír hraje Helmut Deutsch.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste poslouchali listovou píseň pro soprán a klavír Lorelei, kterou přednesli německá sopranistka Diana Damrau a klavírista Helmut Deutsch. Dále si poslechneme novoromantické dílo Hectora Berlioze. Bude to fantastická symfonie s podtitulem Epizoda ze života Umělcova v pěti částech. Skladba má věty Sny a vášně, Na plese, Scéna na venkově, Pochod na popraviště a Sen noci sabatu čarodějnic. Hraje Orchestr National de Lyon. Provedení řídí Leonard Slatkin.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste vyslechli fantastickou symfonii Hektora Berlioze. Hrál Národní orchestr Lyon, provedení řídil Leonard Slatkin. Od mikrofonu se s vámi loučí operní dramaturg Ivan Ruml.

hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Slovo koncert má několik významů, jeden zajímavější než druhý. Pochází z latinského concerare, bojovati. Koncert tedy může být mimo jiné i kulturně společenská událost, kde na pódiu interpreti bojují s obtížnou skladbou, zatímco v hledišti publikum bojuje se spánkem. Ale věřme tomu, že to není tak častý jev. Dále je slovo koncert označením pro druh skladby. Představujeme si ji většinou tak, že jeden solista, třeba klavírista, je doprovázen orchestrem a bojuje s ním o moc. Koncerty patří k posluchačsky nejatraktivnějším skladbám. Je velmi zajímavé sledovat, jak orchestr vede se solistou mírně napjatý hudební rozhovor. V němž padají přesvědčivé argumenty z obou stran.

Ale pozor, existují koncerty, v nichž rozdělení na solistu a orchestr není ani zdaleka tak nápadné. V některých koncertech nehraje jeden solista, nýbrž dva nebo tři. V jiných naopak postrádáme orchestr a hrají v něm třeba pouze dva klavíry, nebo dokonce jen jeden. Existují i koncerty vůbec bez solistů, pouze pro samotný orchestr. Ale jak se potom pozná, že to, co slyšíme, je skutečně koncert? Nejdůležitějším rozlišovacím znakem je použití takzvaného koncertantního principu. Jde o střídání zvukově hutných, harmonicky masivních pasáží s tišími úseky brilantními, průzračnými, virtuózními. Koncertní skladby jsou postaveny právě na kontrastu mezi těmito dvěma polohami. Ve standardních koncertech jsou samozřejmě ty zvukově a harmonicky masivní pasáže svěřeny orchestru a ty brilantní solistovi. Koncertantní princip však lze uplatnit i tak, že oba póly obstará jeden jediný nástroj. Tak je to třeba v Bachově italském koncertu pro čembalo. Po energickém kvaziorchestrálním úvodu nastupuje kontrastní, jakoby sólová drobnokresba s decentním doprovodem. Tento kontrast se několikrát opakuje. Obzvlášť zřetelné je to při interpretaci na moderní klavír.

Pro období baroka je typická jiná koncertantní forma – concerto grosso. Jde o koncerty komorní, kde je ansámbl rozdělen na skupinu solistů a skupinu doprovodnou, která nemusela být o mnoho větší než ta solistická. Asi nejznámějšími koncerty grossi jsou Bachovy braniborské koncerty, i když ani u nich není ona dělba práce tak jednoduchá. Ve čtvrtém braniborském koncertu jsou však síly rozděleny zcela zřetelně. Sólová úloha byla svěřena koalici dvou zobcových fléten a houslí, o orchestrální opozici se starají smyčce a čembalo. Názorně uplatněný koncertantní princip se ve třetí větě ještě kombinuje s formou fugy, což je jistě pozoruhodné, ale my už jsme u Bacha zvyklí na ledacos.

předchozích dvou ukázkách co do významu převažovala solistická složka. V Braniborském koncertu stojí proti malému smyčcového orchestříku tři solisté, v italském koncertu byl orchestr vytlačen zcela. Teď se podíváme na to, jak to vypadá, když scénu opanuje naopak ta doprovodná složka. Jednou z nejpovedenějších skladeb Bohuslava Martinů je koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány. Už z názvu vyplývá, oč tady jde. Skladba je postavena na koncertantním souboji dvou smyčcových orchestrů za pouhé asistence dvou sólových sekundantů, klavíru a tympánů.

Ve dvojkoncertu Bohuslava Martinů se tedy solisté krčí v koutku, ale jsou ještě stále přítomni. Známe však i díla označená jako koncert pro orchestr a v nich byli solisté už zcela vytlačeni z pódia. Ačkoliv lze na to hledět i tak, že solisty se stali všichni členové orchestru a rovnoměrně si předávají hlavní slovo. Můžete se, vážení posluchači, sami rozhodnout, ke kterému vysvětlení se přikloníte. V následující ukázce zazní část koncertu pro orchestr polského skladatele Witolda Lutosławského.

Sluchač pak od skladby čeká něco jiného, než ve skutečnosti je, a než se zorientuje, můžou mu uniknout důležité věci. Hudba 20. století je pro vnímatele natolik obtížná, že by skladatelé měli volit takové názvy, které posluchačům napovídají, místo aby je mátli. Pustíme si teď několik skladeb 20. století, které zachovávají tradici koncertantního principu, ale solovou úlohu svěřují netradičním nástrojům. Virtuozity lze totiž dosáhnout na kterýkoliv nástroj. A kromě toho je pochopitelné, že jakmile dosáhne interpret na svůj instrument špičkové úrovně, rád by ji někde předvedl, nejlépe na speciálně zkomponovaném koncertu. A tak skladatelé čas od času dostávají trochu kuriózní objednávky. Emil František Burian napsal koncert pro tahací harmoniku, tedy správně, promiňte, pro akordeon.

Pro tyto koncerty s netradičním obsazením je typické, že ač vznikly ve 20. století, zachovávají v celku ukázněně tradiční formy, a tedy i koncertantní princip. Nedivte se skladateli, že cítí potřebu se o něco opřít, když vstupuje na tak nejistou půdu a píše koncert třeba pro ukulele. A tak jsme dnes udělali takový velký oblouk od tradičně rozvržených koncertů přes extrémní polohy 20. století až k návratu k osvědčené formě. Jsem rád, že mohu v dnešním Dakápu uplatnit překrásný koncert pro dva klavíry a orchestr Francise Poulenca. Tento Francouz patřil do skladatelské skupiny zvané Pařížská šestka a jeho skladby, podobně jako díla jeho kolegů z této skupiny, patří k tomu nejpřitažlivějšímu a posluchačsky nejsrozumitelnějšímu, co ve 20. století vzniklo. Tuhle hudbu není třeba nijak vysvětlovat, je jasná na první poslech. A já se tedy mohu s klidem odmlčet a těšit se na naše příští rozhlasové setkání.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Schumannovy Märchenbilder, doslova pohádkové obrázky, jsou čtyři charakteristické kusy původně napsané pro violu a klavír v roce 1851. To bylo 5 let před skladatelovou smrtí. Není to nejhranější Schumannovo dílo a je to s podivem, protože fantazijnost a barevnost těch kusů jsou pozoruhodné. Všiml si toho i současný slavný violončelista Miša Majský, který Schumannovo dílo upravil pro svůj nástroj a klavír. A také nám ho teď zahraje s doprovodem Marty Archerič u klavíru. Tady je první z Schumannových pohádkových obrázků.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a varhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, klavírní trio C-dur a finále z něho hraje Kvarnery trio.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Saverio Mercadante, duet Zaire a Nerestana z opery Zaira. Zpívá Měla Kulach a Bruce Ford, Philharmonia Orchestra, řídí David Perry.

Málo kterého milovníka baroka, byť je to ctitel velkého Bacha, nepotěší i hudba jeho současníka Händla, která je všeobecně považována za jasnější a radostnější, Bachova zase za hlubší a sofistikovanější. Netřeba ale jistě srovnávat a zobecňovat, hudba sama promluví dost výstižně. Toto je část líbezné sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur Georga Friedricha Händla, a to v nahrávce členů Akademie svatého Martina.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anezofí mutr, New Yorkská filharmonie, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Seznam děl velmi plodného barokního mistra Antonia Vivaldiho pořídilo vícero muzikologů, ale dodnes se užívá katalog, který uspořádal dánský muzikolog Peter Riom. Na rozdíl od Kechlova seznamu Mozartových děl, který je uspořádán chronologicky, Riom seřadil Vivaldiho díla tematicky. U mnohých totiž datum vzniku vůbec neznáme. Čítá přes 800 položek, začíná několika desítkami sonát a pak od čísla 87 do čísla 585 jsou to koncerty. 500 koncertů pro různé nástroje a jejich kombinace, většinou s doprovodem smyčcového orchestru a bassa continua. A po kterémkoliv sáhnete, najdete líbeznou barokní hudbu. Tak například tato třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčcový orchestr a basso continuo C-dur, RV, čili Riom Verzeichnis, Riomův seznam, 533. Na flétny hrají Deborah Davis a Duke Dobbing a s nimi City of London Baroque Symphonia.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ilja Hurník a první věta z jeho koncertu pro hoboj, klavír a smyčce v přísné sonátové formě. Na hoboj hraje Stanislav Duchoň, hraje Český komorní orchestr.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Frédéric Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arrau a Londýnský filharmonický orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Schumannovo slavné snění zní poměrně jednoduše, ale jak podotkl skladatel Alban Berg, minimálně v harmonické struktuře tomu tak není. Ale vlastně je to celkem jedno. Důležité je, jakého účinku tou klavírní miniaturou Schumann dosáhl. Vždyť je to jeho nejznámější skladba. Světově proslulý klavírista Vladimír Horovic ji často zařazoval do závěru svých recitálů. A nám ji teď zahraje hvězdné jméno české klavírní interpretace Ivan Moravec.

Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

mozartovská nápodoba. Svěží, originální, ryzí Dvořák s jedním nápadem za druhým. Však také hned poté, co byla serenáda opus 44 vydána, seznámil se s ní Dvořákův obdivovatel Johannes Brahms a prohlásil ji za dosud nejlepší Dvořákovo dílo. Poslyšte druhou větu, líbezný menuet, který sice odkazuje ke klasicistním tradicím, ale pro řadu badatelů je to jasný názvuk na český lidový tanec, sousedskou. Pražská komorní filharmonie hraje a diriguje ji Jakub Hruša.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Muzika Florea řídí Marek Štrincl.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch sedm klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami, o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Franz Schubert, Pstruh, píseň pro bariton a klavír. Zpívá Bryn Terwel, hraje Malcolm Martineau.

20 tisíc lidí prý zaplatilo po 2 šilincích a 6 pencích, aby se mohli v Green Parku v Londýně zúčastnit oslav, které anglický král Jiří uspořádal na oslavu ukončení války o rakouské dědictví. Davy těch lidí tehdy v dubnu roku 1749 na 3 hodiny ucpali most London Bridge, aby viděli královský ohňostroj a slyšeli hudbu mistra, který o 10 let později umíral jako nejoslavovanější mistr Anglie, Georg Friedrich Händel. Tady je alespoň část té slavnostní hudby ke královskému ohňostroji, nadto ve skvostném provedení Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda v jejím čele. Finální 2 menuety.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro vítečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ferenc Liszt, La Campanella, etída číslo 3 pro klavír z cyklu 6 velkých etid podle Paganiniho. Hraje Jené Jandó.

Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století se psal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spiritual Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen chanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půl 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro čtvery housle, violončelo, smyčce a basso continuo, hámol. Hrají peterburští solisté, řídí Michail Gantwark.

Karl Maria Weber, sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zařízení Václava Neumanna.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie do molové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-moll 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-moll symfonii, zatímco za velkou G-mollku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na vlnách Českého rozhlasu stanice D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes se s námi zaposlouchejte do skladeb Ference Lista, Ludwiga van Beethovena, Jacquesa Iberta, Karla Farini, Friderika Chopina, Henryho Persla, Wolfganga Amadea Mozarta, Oldřicha Františka Korteho a Antonína Dvořáka. Ferenc Liszt zkomponoval třetí symfonickou báseň Preludia na námět Alfonse Lamarténa. Dílo zazní v provedení vídeňských filharmoniků, diriguje Giuseppe Sinopoli.

Listovu populární symfonickou báseň, nazvanou Preludia, zahráli vídeňští filharmonikové s dirigentem Giuseppem Sinopolim. Dále pro vás vybíráme mistrovské dílo Beethovenovu sonátu pro housle a klavír Ádur, opus 47, zvanou Kreutzerova. Interprety jsou na nahrávce legendární Josef Suk a Jan Panenka.

0: provedení českých interpretů Josefa Suka a Jana Panenky jsme vyslechli sonátu A-dur opus 47 Ludwiga van Beethovena. Skladatel ji dedikoval francouzskému virtuózovi Rodolfu Kreutzerovi, který ji však nikdy nehrál.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zveme vás teď k poslechu mše D-dur Antonína Dvořáka. Originální verzi pro sóla, sbor a varhany z roku 1887 zpívají Salome Losová, Marta Beňačková, Miroslav Kop, Richard Novák, Bambini di Praga a Kýnův smíšený sbor se sbormistry Blankou Kulinskou a Pavlem Kýnem. Na varhany hraje Jan Hora.

Uvedli jsme Dvořákovu mši D-dur, zpívali Salome Losová, Marta Beňačková, Miroslav Kop, Richard Novák, Bambini di Praga a Kýnův smíšený sbor. Sbormistry byli Blanka Kulínská a Pavel Kýn. Na varhany hrál Jan Hora. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Capriccio v překladu z italštiny znamená rozmar, zkrátka kapric. Poslechněme si takto nazvanou skladbu francouzského skladatele 20. století Jacques Iberta. Plzeňský rozhlasový orchestr diriguje Josef Hrnčíř.

Plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Hrnčířem zahrál známé capriccio Jacquese Iberta. Italský skladatel Carlo Farina žil na počátku 17. století. Jeho dílo se řadí k raně baroknímu. Farinovo capriccio je extravagantní. Uslyšíte kokrání kohouta, štěkání psa a mňoukání kočky, ale i další zábavná hudební zobrazení. Skladbu zahraje americký ansámbl smicových historických nástrojů Capriccio Stravagante s uměleckým vedoucím a čembalistou Skipem Sempé.

Capriccio stravagante, skladbu Karla Farini, uvedl soubor Capriccio stravagante, věnující se renesanční a barokní hudbě. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je americký čembalista Skip Sempé. Krátká virtuózní klavírní skladba je typickým útvarem romantismu. Preludia opus 28 Friderika Chopina pak náleží k vrcholům této tvorby. Říká se jim malé hudební básně. Poslechněme si je ve znamenitém provedení Ivana Moravce.

Vybírali jsme ze skladeb Friderika Chopina. 24 preludií pro klavír opus 28 přednesl Ivan Moravec. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Další skladba bude z dílny anglického barokního mistra Henryho Purcella. Cyklus tříhlasých fantazií pro soubor viol da gamba v tóninách D-mol, F-dur a G-mol zahraje The Royal Consort.

Tři tříhlasé fantazie pro soubor Viol da Gamba Henryho Purcella přednesl The Royal Consort. Koncert pro hoboj a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta je dílem, které posluchače vždy potěší. Precizní nahrávku vytvořila před mnoha lety Česká filharmonie s Václavem Neumannem. Solistou je na ní Jiří Mihule.

Slyšeli jsme koncert pro hoboj a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jiří Mihule a Česká filharmonie. Dirigoval Václav Neumann.

Trobadorské zpěvy pro sóla, sbor a instrumentální skupinu zkomponoval Oldřich František Korte na původní texty z 12. až 14. století. Najdeme v nich v české verzi Petra Kopty přebásněné texty Petrarkovi, staročeskou lyriku i Minnesang. Účinkují Jitka Čechová, Pavel Jurkovič, Jaroslav Tománek, Vratislav Vinický, pražští madrigalisté a muzika bohemika, diriguje Jaroslav Krček.

Zem smrti vychladla a tmí krý, slunce si vzala jí, noc lásce vládne, spanilo snaha je a krása chřadne, a já se sebe ptám, proč ještě žít. Vyhnána dvornost čestce v kalu sví, lkám sám však následky té rány zrádne, pocítí celý svět, když mrtva padne, sama cnost nejvyšší.

Stinek bezruty w sarwę z lirii. Svět nevěděl, co má a co mu ztratí, to věděl jsem jen já, jež bolest věc.

Proč splanuli jsem sám, je pryč má víra, a jestli ne, pak nač mou nářek chvěje, oživá smrti má již beznaděje.

0: Prvni příklad o tom máme, jakož o Evě slýcháme, která k Adama zklamala, když mu jabko z hrýsti dala.
1: Proti vůli Boha svého poslechla hada chytrého, v němž je seděl

0: Mnoho Ježsu se nestřehli toho, ztratili své dobré mravy, jakož o nich písmo praví.
1: Na poty jest ukamenován, byl Josef pro ženu zjímán, a hlava svatého Jana, ženě plesající dána.
0: Nejeden vítěz zahlazen, pro ženskou les zdravě zbaven,
1: a nať starého, mladého,
0: chudého i

Dozněly trobadorské zpěvy pro sóla, sbor a instrumentální skupinu, které složil Oldřich František Korte. Zpívali Jitka Čechová, Pavel Jurkovič, Jaroslav Tománek, Vratislav Vinický, spoluúčinkovali praští madrigalisté a muzika bohemika. Řídil Jaroslav Krček. Uvádíme teď známé dílo Antonína Dvořáka, Scherzo Capriccioso. V této samostatné orchestrální větě skladatel obdivuhodně obměňuje tři témata. Fanfárové, nocturnové a taneční. Dílo je plné kontrastu. Bezstarostnost střídá neklid a pocity melancholie. Poslechněme si ho v podání České filharmonie a dirigenta Bohumila Gregora.

0: Česká filharmonie s dirigentem Bohumilem Gregorem uvedla skercu Capriccioso Antonína Dvořáka. Od rozhlasového mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur vás zdraví Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes uvedeme nahrávky skladeb Giacoma Pucciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Nikolaje Rimského-Korsakova, Antonia Solera, Petra Iliče Čajkovského, Jana Dismase Selenky, Leoše Janáčka, Nikola Paganiniho, Zdeňka Lukáše a Giuseppa Verdiho. Naši čtyřhodinovou hudební sestavu uvede Capriccio Sinfonico Giacoma Pucciniho v době komponování absolventa Milánské konzervatoře. Připomene nám jeho pozdější slavnou operu Bohéma. Dílo natočil Rundfunk Symphony Orchestra Berlin, dirigentem byl Riccardo Chailly.

Capriccio symfonico z tvůrčí dílny Giacoma Pucciniho přednesl Rundfunk Symphony Orchestr Berlín. Dirigoval Ricardo Chailly. Koncert pro tři klavíry a orchestr číslo 7 F-dur z Kechlova seznamu číslo 242 napsal Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1776. Tomu bylo 20 let. Zazní v podání mistrů klavírní interpretace Andráše Schiffa, Daniela Barnboyma a George Scholtyho. Dále účinkuje anglický komorní orchestr, řídí George Scholty.

Nahrávka z roku 1989 nám připomněla klavírní umění Andráše Schiffa, Daniela Barenboima a George Scholtyho v trojkoncertu číslo 7 F-dur Kechel 242 Wolfganga Amadea Mozarta. Spoluúčinkoval anglický komorní orchestr, dirigentem byl George Scholty. Strhující španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova je autorovou vzpomínkou na Španělsko, které poznal ještě jako námořní důstojník, plavící se na lodích po moři. Jeteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova z roku 1887 zahráli Göteborští symfonikové. Dirigentem byl Neeme Järvi.

Antonio Soler byl španělský duchovní, současně skladatel a varhaník, který žil v 18. století. Složil více než 200 sonát, mše, hymny, žalmy, moteta, komorní hudbu i koncerty. Pocházel z Katalánska, kde se v 6 letech stal v proslulém benediktinském klášteře Montserrat členem chlapeckého sboru. Uznání si získal později v madridském klášteře El Escorial. Povolali ho také jako učitele hudby na dvůr španělské královské rodiny a známé byly jeho hudebně teoretické spisy. Několik Solerových jednovětých sonát pro čembalo přednese Zuzana Růžičková.

Čembalistka Zuzana Růžičková byla interpretkou sonát Antonia Solera v tóninách e-mol, g-dur, c-dur, a-mol, f-dur a des-dur. Teď to zajiskří tóny populárního italského kapriča Petra Iliče Čajkovského. Izraelský filharmonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Izraelský filharmonický orchestr s dirigentem Leonardem Bernsteinem zahrál italské kapričo Petra Iliče Čajkovského, jednu z nejpozitivnějších skladeb autora, který se v ní dal inspirovat svým pobytem v Itálii, římskými pouličními zpěváky a italskými lidovými popěvky. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Barokní skladatel Jan Dismas Zelenka je dodnes známý svými duchovními skladbami, ale psal i světskou tvorbu, mimo jiné se dochovala pozoruhodná kapriča. Nabízíme vám k poslechu kapričo pro dva lovecké rohy, dva hoboje, dvoje housle a continuo v tónině A-dur. Hrají virtuozi saxonie s uměleckým vedoucím Ludwigem Gittlerem.

Capriccio Adur Jana Dismase Zelenky, působícího úspěšně v Drážďanech, jsme vyslechli v provedení Virtuózy Saxonie s uměleckým vedoucím Ludwigem Güttlerem. Na konci 20. let minulého století napsal Leoš Janáček Capriccio pro klavír na levou ruku a 8 dechových nástrojů, především jako hold klaviristovi Otakaru Holmanovi, jenž přišel o ruku v první světové válce. Dílo zazní v provedení Paula Crossleyho a souboru London Symphonietta s dirigentem Davidem Essertonem.

Doznělo kapričo pro klavír na levou ruku a 8 dechových nástrojů Leoše Janáčka. Dílo zahráli Paul Crossley a soubor London Symphonietta, který na nahrávce řídil David Etherton. Kapričo znamená rozmar i vrtoch. K nejpopulárnějším kapričím náleží ta Paganiniho, napsaná pro sólové housle. Poslechneme si všech 24 kousků v interpretaci houslového virtuóza Itzhaka Perlmana.

0: Doznělo 24 kapričí pro sólové housle opus 1 od Nicola Paganiniho. Hrál izraelsko-americký houslista, dirigent a pedagog Itzhak Perlman.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ráda bych posluchačům připomněla českého skladatele Zdeňka Lukáše. Jehož život a tvorba se uzavřely v roce 2007. Bambini di Praga zaspívají jeho duchovní skladbu pro dětský sbor a kapela Gaudete et exultate. Při třetí části se obzvláště tají dech.

Skladbu Gaudete et exultate, Radujte se a jásejte, od Zdeňka Lukáše zaspívali Bambini di Praga. Sbormistry pěveckého sboru byli Blanka Kulinská a Bohumil Kulinský. Možná jste si všimli, že dnes často uvádíme skladby označené Capriccio. V této sérii to bylo například Capriccio Leoše Janáčka nebo Jana Dismase Zelenky. Capriccia najdeme v hudbě asi od 16. století, jsou různého typu i obsazení. Teď si poslechneme Capriccio pro fagot a orchestr Giuseppa Verdiho, dílo mladého skladatele. Hraje Andrea Magnani a Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Řídí Riccardo Chailly.

0: Doznělo Verdiho Capriccio pro fagot a orchestr, hrál Andrea Magnani a milánský symfonický orchestr Giuseppa Verdiho. Dirigoval Ricardo Chailly. U mikrofonu Českého rozhlasu D-dur s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který si Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Dva měsíce poté, co už světově proslulý český skladatel a vážený profesor konzervatoře v New Yorku Antonín Dvořák uvedl v Carnegie Hall svou novosvětskou symfonii, zkomponoval ani ne za 14 dní pětivětou svitu A-dur pro klavír a za rok ji instrumentoval. Prvního provedení orchestrální verze se už skladatel nedožil, bylo to v roce 1910. Českou filharmonii tehdy vedl Karel Kovařovic. Jak klavírní, tak orchestrální verze jsou skvostné, je to vskutku dvořákovsky rozespívaná hudba. A my si poslechneme, jak se celá skladba v orchestru otevírá. Slavnostně hraje Andante con moto Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a Concertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Každá ze 4 symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově eroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu, jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur, berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí, nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Simon Kermes, Venice Baroque Orchestra řídí Andrea Marcon.

Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otče náš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otče náš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorem chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otče náš a nizozemský komorní sbor.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: François Couperin, Dulian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jakobs, hraje Konrad Jugendl.

16 let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě tříběté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Monsieur de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Antonín Dvořák, Slovanský tanec číslo 8 G-moll. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Jméno italského mistra 17. století Girolama Fantiniho znají asi především trumpetisté. Fantini totiž tento nástroj bravurně ovládal. Skvělá hra na trubku ho přivedla nejprve do služeb jednoho z velkovévodů slavného rodu Medici, ale také třeba do Říma, kde pořádal společné koncerty s varhaníkem Frescobaldim. Fantini také napsal ceněnou školu hry na trubku a svému nástroji věnoval několik desítek krásných skladeb. My si z nich vybereme sonátu číslo 8 v nahrávce trumpetisty Niklase Eklunda a varhaníka Knuta Johannesena.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Basbaritonista Adam Plachetka teď vstupuje na operní jeviště, aby nám zaspíval árii Petra Voka z prvního dějství poslední dokončené opery Bedřicha Smetany, komicko-romantické Čertovy stěny. Mnozí ji považovali ve Smetanově tvorbě za krok zpět, někteří za výplod nemocného člověka. Naopak velkou zastánkyní díla byla třeba Charlotte Masaryková. Objevovaly se různé úpravy, poválečné inscenace se ale vrátily k původní podobě díla, tak, jak zaznělo při premiéře 2 roky před Smetanovou smrtí. Příznačné je, že i všechna česká divadla uvedla Čertovu stěnu ze Smetanových oper vždycky jako poslední. I když není inscenována tak často, některé árie zdobí leckterý koncertní pěvecký recitál. Například ta, kterou zpívá Petr Vok z Rožmberka v prvním dějství. A Adama Plachetku v ní teď doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Ondrejem Lenárdem.

A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Když 26-letý Robert Schumann zkomponoval svou tokátu opus 7, byl přesvědčen, že je to nejtěžší kus, jaký byl do té doby pro klavír napsán. Sám pomýšlel na dráhu klavírního virtuóza a toto dílo tak do značné míry vypovídá o jeho vlastní brilanci ve hře na klavír. Part tokáty je skutečně mimořádně náročný. Mnohé klavíristy jeho interpretace doslova bolí. Stačí se podívat do notového zápisu. Přes technickou náročnost je to ale stále také krásná hudba. Tak si ji poslechněme v interpretaci Květoslavy Novotné.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Vincenzo Bellini, árie Imogenis, druhého dějství opery Pirát, zpívá Angela Georgiou, Královský filharmonický orchestr řídí Marco Armilato.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

Veleúspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Vzhledem ke kvalitě naší telefonní sítě tento zvuk jistě dobře znáte, vážení posluchači. Ano, je obsazeno. Technickým slovníkem řečeno, jedná se o pravidelně přerušovaný tónovým generátorem vytvářený akustický signál o konstantní frekvenci zhruba 440 kHz. Hudebníci by řekli, že jde o repetovaný, čili několikrát za sebou opakovaný tón. A to je jev, který budeme probírat v tomto pořadu. Dnešní téma se bude trochu překrývat s hudebním jevem zvaným prodleva, kterým jsme se v Dakápu už jednou zabývali, ale prostoru pro důkladné rozjímání je stále dost. Repetovaný tón je prostředkem poměrně primitivním a lze si jím celkem úspěšně zjednodušit život. S oblibou to činí skladatelé rockové hudby, kteří na jednom opakovaném tónu postaví celý part basové kytary. Není nutno vymýšlet nějaké složité doprovodné figury a přitom muzika bude zcela jistě šlapat.

Takový primitivní základ se dá snést, vyklene-li nad ním skladatel skutečně nápaditou melodii. Pokud se tak nestane, jde o ubohost. Ve vážné hudbě se naštěstí s tak zjevnými známkami primitivismu nesetkáváme. Po lapidárních prvcích, jako je repetovaný tón, autoři sahají velmi obezřetně a vždy je jejich použití opřeno o nápad, který jednoduchost tohoto prostředku odůvodní. Podíváme se nejprve po těch nejzářnějších příkladech z období baroka. Pravidelného posluchače da Capa jistě nepřekvapí, že sáhnu po skladbách Johanna Sebastiana Bacha a Jana Dismase Zelenky.

První věta Bachova 6. Braniborského koncertu je postavena na stejném jednotónovém základu jako ten primitivní rokový kolovrátek. Jenomže taková lapidárnost je nutná, jinak by doprovod odváděl naši pozornost od velmi komplikovaných kánonů, které se jako liány vinou nad ním.

S repetovaným tónem se však samozřejmě nesetkáme jen v doprovodu. Může být i součástí tématu, třeba fugového. V Bachových Janových paších je sborová fuga, o níž by se dalo říci, že její téma tvoří jeden rychle opakovaný tón. O jednoduchosti se tu však dá hovořit jen stěží.

Jan Dismas Zelenka zůstal za Bachem jen v máločem pozadu a v oboru jednotónových fugových témat ho, řekl bych, skoro překonal. Jeho Missa dei Filii končí obrovitou fugou Cum Sancto Spiritu, jejíž téma je skutečně pouhým repetovaným tónem. Škoda, že si z tohoto díla můžeme pustit jen kousek.

Zelenka působil většinu svého života v Drážďanech a jeho komorní skladby byly psány pro zcela konkrétní hráče, jejichž kvality skladatel velmi dobře znal a noty jim šil doslova na míru. V drážďanské kapele zřejmě nad všechny vynikal fagotista, protože jeho party jsou v Zelenkových kompozicích neslýchaně virtuózní. Poslechněme si fagotové solo z jedné triové sonáty, jakousi bizarní kombinaci superrychle repetovaného tónu s klokaními se skoky do nejhlubších oblastí fagotového rozsahu.

V klasicismu se námi zkoumaný jev asi nejčastěji vyskytuje v operních recitativech, kde se na jediném tónu odrecituje půl stránky, pak se přejde k druhému tónu a tam se oddrmolí ta druhá půlka. Un'altra sorte vi pr-

Romantismus je zlatý věk melodie. A tak plochý hudební prostředek, jakým je repetovaný tón, je tam dosti exotickým jevem. A přesto největší ze všech melodiků, Franz Schubert, zařadil do největší ze svých symfonií téma postavené právě na něm. O tom, že vůbec nezní ploše, se teď můžete přesvědčit.

Techniku repetovaného tónu si osvojili nejen skladatelé, ale i některá domácí zvířata. Jedno z nich na něm postavilo celý svůj repertoár.

Tento motiv byl pak silným inspiračním zdrojem například pro Camilla Saint-Saense, který portrét onoho užitečného tvora zařadil do svého Karnevalu zvířat.

Tím jsme se přesunuli do 20. století. To neohrnuje nos nad žádným prostředkem a i pro dnešní téma tu najdeme několik pěkných ukázek. První bude pocházet z jedné varhanní skladby francouzského skladatele Oliviera Messiána. Jednohlasá melodie, která kompozici uvádí, se vždy po několika taktech jakoby zasekne na jednom synkopicky rytmizovaném tónu.

O Michaelu Kocábovi se ví, že byl členem legendární skupiny Pražský výběr a že se poté stal poslancem, který se podílel i na našem osvobození od našich osvoboditelů. Zapomíná se však na to, že je také skladatelem vážné hudby. Skladeb, které vyšly z jeho pera, není mnoho, ale ty, které spatřily světlo světa, stojí za to. Jednou z těch nejlepších jsou variace na Koraliho téma pro dva klavíry, které pro rozhlas kdysi nahrál autor společně s klavíristou Tomášem Výškem. Mimochodem, na klavír se dají rychlé repetované tóny hrát až díky relativně mladému vynálezu takzvané anglické mechaniky. Mozartovi, Beethovenovi nebo třeba Chopinovi se o takovýchto možnostech klavíru samozřejmě ani nesnilo. Pravda ovšem je, že se bez nich obešli. Nyní ale ukázka z variací na Koraliho téma Michaela Kocába.

Vhodným zakončením tohoto pořadu bude, myslím, jedna skladba od českého skladatele Karla Husy. Tento muž odešel z komunistického Československa do Ameriky a udělal tam skutečnou díru do světa svou orchestrální skladbou Hudba pro Prahu 1968. Dílem, které se v celém světě dočkalo zhruba 10 000 repríz. Pro soudobou kompozici je to fantastické číslo. Kromě toho Husa dostal Pulitzerovu cenu za svůj smyčcový kvartet. Dnes bych vám ale rád pustil ukázku z jeho žesťového kvintetu. Jehož poslední věta nese název Cestovatelé. Není to však jen obraz zmatených lidiček, kteří s kufrem v ruce bloudí po světě, nýbrž i obraz ptáků táhnoucích rok co rok přes půl země koule. Všichni živí tvorové jsou svým způsobem cestovateli a Husa nám tento bizarně komický fakt sděluje ve skladbě plné virtuozity, skladatelské i hráčské. Repetovaný tón patří ovšem k základním stavebním kamenům kompozice.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur uvedeme nahrávky skladeb Jana Nováka, Aarona Koplenda, Sergeje Rachmaninova, Zdeňka Šestáka, Ilji Hurníka, Igora Stravinského, Viktora Kalabise, Cipriana de Rore, Josefa Vejvody a Alexandra Skriabina. Od mikrofonu vás vítá Stanislava Střelcová. Úvodem si poslechneme kapričo pro violončelo a malý orchestr českého skladatele a klavíristy Jana Nováka, který zemřel v emigraci. Dílo náleží k jeho nejúspěšnějším skladbám. Zazní v podání Jiřího Bárty a Pražské komorní filharmonie. Dirigentem je Jakub Hruša.

Capriccio pro violončelo a malý orchestr Jana Nováka zahráli Jiří Bárta a Pražská komorní filharmonie. Řídil Jakub Hruša. Koplendův koncert pro klarinet a smicový orchestr s harfou a klavírem u nás poprvé interpretoval klarinetista Jiří Hlaváč. V jeho podání společně s harfistkou Hanou Millerovou, klaviristou Ivanem Klánským a sukovým komorním orchestrem si skladbu poslechneme. Dirigentem je Stanislav Boguňa.

Koncert pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem amerického skladatele, klavíristy a dirigenta 20. století Aarona Copelanda zahráli Jiří Hlaváč, Hana Millerová, Ivan Klánský a Sukův komorní orchestr. Řídil Stanislav Boguňa. Skladatel Sergej Rachmaninov je představitelem pozdního romantismu. Byl rovněž oslňujícím klavíristou a dirigentem. Virtuózní desetidílný soubor preludií opus 23 složil na počátku 20. století. Poslechněme si ho v provedení britského klavíristy Johna Lilla.

Dozněla preludia opus 23 Sergeje Rachmaninova. Přednesl je John Lill. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Koncert číslo 1 Zdeňka Šestáka pro housle, orchestr dechových nástrojů, harfu, čelestu, gong a tympány má podtitul Sursum corda, což znamená vzhůru srdce. Skladatel se sám vyjádřil, že bylo jeho záměrem napsat dílo proti lhostejnosti a nevšímavosti. Kompozice vznikla na počátku 80. let. Zazní v provedení houslisty Antonína Horáka, Symfonického orchestru Československého rozhlasu a dirigenta Jiřího Pinkase.

0: Poslechli jsme si archivní rozhlasovou nahrávku koncertu číslo 1 Zdeňka Šestáka pro housle, orchestr dechových nástrojů, harfu, čelestu, gong a tympány s podtitulem Sursum Corda, tedy Z hůru srdce. Na housle hrál Antonín Horák. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídil Jiří Pinkas.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Tvorbu skladatele, klavíristy, pedagoga a literáta Ilji Hurníka si připomeňme kantátou Missa Vinea Crucis, která vznikla roku 1991 z iniciativy v městečku Kreuzweingarten u Kolína nad Rýnem a také karvinského dětského sboru Permoník. Působivá skladba reflektuje rovněž Hurníkův celoživotní vztah k tvorbě pro děti. Dnes mše zazní v podání Královéhradeckého pěveckého sboru Jitro, který řídí sbormistr Jiří Skopal. Na varhany hraje František Vaníček.

Missa Vinea Crucis, Ilí Hurníka, s latinským textem, zazněla v provedení dětského sboru Jitro z Hradce Králové, sbormistra Jiřího Skopala a varhaníka Františka Vanička. Capriccio pro klavír a orchestr napsal Igor Stravinský v 20. letech minulého století a sám dílo interpretoval, dokonce se zachovala jeho vlastní nahrávka. Dnes vám nabízíme snímek, na němž hraje skotský klavírista Stephen Osborne a BBC Scottish Symphony Orchestra. Řídí izraelský dirigent Ilan Volkov.

klaviristu Stevena Osborna a BBC Scottish Symphony Orchestra s dirigentem Ilenem Volkovem jsme vyslechli v Kapriču pro klavír a orchestr skladatele Igora Stravinského. Komorní tvorbou se skladatel Viktor Kalabis zabýval po celý život a je významná. Kapričo pro dvoje housle a klavír napsal roku 1998. Dvojvěté dílo zazní v provedení houslistů Ondřeje Lébra a Jany Ludvíčkové. Na klavír s nimi hraje Miroslav Sekera.

Houslisté Ondřej Lébr, Jana Ludvíčková a klavírista Miroslav Sekera přednesli Capriccio pro dvoje housle a klavír Viktora Kalabise.

Zaposloucháme se nyní do působivého díla ve vynikající interpretaci. Bude to cyklus 11 madrigalů na Petrarkovy verše pro mužské hlasy a kapela s názvem Le Vergine. Autorem je frankovlámský renesanční skladatel Cipriano de Rore, působící mimo jiné v Benátkách. Zpívá Hilliard Ensemble ve složení kontratenorista Ashley Stafford, tenoristé Paul Elliott, Rogers Cavi Crump a Leigh Nixon a basista Paul Hillier.

Dozněli madrigaly Cipriana de Rore, nazvané Le Vergine. Zpíval britský soubor The Hilliard Ensemble, specializující se na starou hudbu. Pojďme si nyní poslechnout skladbu Josefa Vejvody Parafráze. Autor, známý jazzman a zároveň propagátor klasické hudby, napsal dílo pro solovou violu, kterou bravurně ovládl Karel Untermiller, a sukův komorní orchestr.

Přívětá parafráze byla skladba Josefa Vejvody. Jejíž nahrávku jsme vyslechli v provedení violisty Karla Untermillera a Sukova komorního orchestru. Za nejvýznamnějšího skladatele carského Ruska v předrevolučním období je považován Alexandr Skriabin, rovněž klavírní virtuóz a dirigent. Snil o komplexním působení umění, kde by nejvýše stála hudba, podporována mimo jiné světlem, barvami a vůněmi. Jeho jednovětou symfonii číslo 4, zvanou Poema extáze, z roku 1907 přednese ORF Radio Symphony Orchestra Wien, řídí Dennis Russell Davies.

0: Jednovětou symfonii číslo 4, zvanou Poema extáze, dílo ruského skladatele Alexandra Skriabina, jsme vyslechli v podání ORF Radio Symphony Orchestra Wien s dirigentem Denisem Russellem Daviesem. U mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes uvedeme nahrávky skladeb Giacoma Pucciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Nikolaje Rimského-Korsakova, Antonia Solera, Petra Iliče Čajkovského, Jana Dismase Selenky, Leoše Janáčka, Nikola Paganiniho, Zdeníka Lukáše a Giuseppa Verdiho. Naši čtyřhodinovou hudební sestavu uvede Capriccio Sinfonico Giacoma Pucciniho v době komponování absolventa Milánské konzervatoře. Připomene nám jeho pozdější slavnou operu Bohéma. Dílo natočil Rundfunk Symphony Orchestra Berlin, dirigentem byl Riccardo Chailly.

Capriccio symfonico z tvůrčí dílny Giacoma Pucciniho přednesl Rundfunk Symphony Orchestra Berlín. Dirigoval Ricardo Chailly. Koncert pro tři klavíry a orchestr číslo 7 F-dur z Kechlova seznamu číslo 242 napsal Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1776. Tomu bylo 20 let. Zazní v podání mistrů klavírní interpretace Andráše Schiffa, Daniela Barnboyma a George Scholtyho. Dále účinkuje anglický komorní orchestr, řídí George Scholty.

Nahrávka z roku 1989 nám připomněla klavírní umění Andráše Schiffa, Daniela Barenboima a George Scholtyho v trojkoncertu číslo 7 F-dur Kechel 242 Wolfganga Amadea Mozarta. Spolu účinkoval anglický komorní orchestr, dirigentem byl George Scholty. Strhující španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova je autorovou vzpomínkou na Španělsko, které poznal ještě jako námořní důstojník, plavící se na lodích po moři. Jeteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova z roku 1887 zahráli Göteborští symfonikové. Dirigentem byl Neeme Järvi.

Antonio Soler byl španělský duchovní, současně skladatel a varhaník, který žil v 18. století. Složil více než 200 sonát, mše, hymny, žalmy, moteta, komorní hudbu i koncerty. Pocházel z Katalánska, kde se v 6 letech stal v proslulém benediktinském klášteře Montserrat členem chlapeckého sboru. Uznání si získal později v madridském klášteře El Escorial. Povolali ho také jako učitele hudby na dvůr španělské královské rodiny a známé byly jeho hudebně teoretické spisy. Několik Solerových jednovětých sonát pro čembalo přednese Zuzana Růžičková.

Čembalistka Zuzana Růžičková byla interpretkou sonát Antonia Solera v tóninách e-mol, g-dur, c-dur, a-mol, f-dur a des-dur. Teď to zajiskří tóny populárního italského kapriča Petra Iliče Čajkovského. Izraelský filharmonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Izraelský filharmonický orchestr s dirigentem Leonardem Bernsteinem zahrál italské kapričo Petra Iliče Čajkovského, jednu z nejpozitivnějších skladeb autora, který se v ní dal inspirovat svým pobytem v Itálii, římskými pouličními zpěváky a italskými lidovými popěvky. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Barokní skladatel Jan Dismas Zelenka je dodnes známý svými duchovními skladbami, ale psal i světskou tvorbu, mimo jiné se dochovala pozoruhodná kapriča. Nabízíme vám k poslechu kapričo pro dva lovecké rohy, dva hoboje, dvoje housle a continuo v tónině A-dur. Hrají virtuózy saxonie s uměleckým vedoucím Ludwigem Gittlerem.

Capriccio Adur Jana Dismase Zelenky, působícího úspěšně v Drážďanech, jsme vyslechli v provedení Virtuózy Saxonie s uměleckým vedoucím Ludwigem Güttlerem. Na konci 20. let minulého století napsal Leoš Janáček Capriccio pro klavír na levou ruku a 8 dechových nástrojů, především jako hold klaviristovi Otakaru Holmanovi, jenž přišel o ruku v první světové válce. Dílo zazní v provedení Paula Crossleyho a souboru London Symphonietta s dirigentem Davidem Essertonem.